jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

kopni do výbedny, ať panstvo nečeká. Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká od nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak kopni do tým.

tanečný akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí

je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako...

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.